0: Diana Fritschels Krimi-Showa.
1: Schönen guten Morgen und herzlich willkommen bei MDR Sachsen, das Sachsenradio. Sie hören das saubesprachige Frühprogramm aus dem Regionalstudio in Bautzen. A to státo jeme do zromadneje soboty, kýše so ze svunškom, tež státovava a vítava a přízjevíva. No hej pomalu som ročele přidruža. Na pučach pak so tež vůjce ničo nestava. No hej to můžeče si pomere dojeď do džensnějšeho rania.
0: MDR Sachska. Serbský rozvoz.
1: Na, přihote běža, sa slavia máš, cipošestřich. My sobotem přizevíme.

to máme začišť. Zo nemalve kuždym tituláč dotal, so jevi nekajke heslo všetkým piškam dženca Gino. Když potom tla, a ja mám sete potom po 30 kilometrach alebo 40 kilometrach, když si myslíš, a oh, te posledný džesa, co čanu, předžašče my so vám haj palce tvočíme, so je džencnýši džen spomožne, tiež se spravi hučbu džen najlepe na vúšo maj snano. To je potom, když mozle. Majka, ja chcú sam byť sam. Matias Kisling to obšipodľa vie. To je Andrea Špitanková, dovera kajš povias. A derie je na zemi. Hanka Rilce nás spieva. No a taký tuto ľuk v odšopleniu. Je k nám dojšo přes Vilky hat menšinu pobydl k nasedom Flowrider. Low, low, low, low.

0: NDR Sakska, Serbski Rozvoz.
1: Z Janom Rehorium, že sa žena posedmiš.
2: Vukodo Sakske lohkoatletiske mištostva dženca v Budešinje na Mönke Cvúce, Slavia marš dženca ze startom a cílom v Horkách, kolesovarske vúbeđovanie Jutce v Kulovie, Zadkula bič volejbul Punžilu v Vorklecach a k tomu předposlední vinovatostný rajný džin v športovej družinie Kopajnca a to na okresnej Runinie. To je tola raz písaný športový poskyt v příchodných dniach. Dženca dvimaj nastupi v okresnej klase Koparnske zjednočenstvo Ralbice Pančice pola jednoty Kamenc. Dženca po podňucioch zavizda sudnik Majk Ruprecht v Kulovie Rukulovských Warriorov přečivo hosčom z Hornieho kraja. V samsnym času raja Pančanc se koparjo pola rajného zjednočenstva Huska hodži. Ra převedže so na športnišču v Huskej. Tež koparski derby v Male Šecarstej v rajnym plánie v okresnej ligi dženca po podňucioch. V Male Šecach pola načelnika štafle 2 raja koparjo z Radvoria. Vinovatostne koparske rejúce nedželu na po jednačich LSV Hore Sokol Ralbice Horky, na po jenej SJ Kruščice druhé mústvo FC Vúžica a jenej rajné zjednočenstvo Lomnic Grosnaundorf SJ Nebelčice. Rab převedže sobe Grosnaundorfe. Koparska nedžela zakončí so potom od cioch s derbijom Kruščice Rakece ve okresnej Vyšej Lize.

Štyrimičine do napu sedmich je netko pak skoku skočič do Velbika a si vobladač, što tam v Polcach steji z vodneho snano, tež hižo k obědu. Dobranje přeje srbski rozhlas. Mirčin Veclich spiewa.

0: veliku su najrinčo podje, što zrozumiva, ali nešto zavarič pa tež dobi. Dobranje vše je savski rozvoz na pus sedmiče.
1: Serbski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. V krabatom mlokovom svečove kočinje su čara zastuperio zvjazkovi a krajnije, kajštiš žunskih a ratarskih zvjazku, dženzniši civonimski džen votevrenih dvoru votevrili. Tak vobljada si neđe 150 hosti dživove votpihi v zavodže. Vršk čarovša zetkanja biše prudiva diskusija na temu regionalne ratarstvo mjez zmenu klime a geopolitiskim nemjerom. Svoja imaše so mjestrujem sakski statni minister za přirodu a ratarstvo Georg Ludwig von Breitenbuch kajštež Petra Benkemforova, prezidentka zvjazka Žone na kraju. Bučovaca ustajenca Svoboda Giva Serbskeho instituta je svojbiju 5 let na 22 mjestnach v cioch krajach ustajava. To zdjeli Serbski institut v svoje zdjelence. Od svoje vernisaže v aprilu 2021 bi mjestrujem v Praze, Liberecu a Opole vidjeć. Zajim je nadal vulki praj kuratorka a historikarka Serbskeho instituta dr. Jana Binjosova. V dvurečni vustajence je na pjatnače taflach serbske narodne pracovanje mjez svetovim maj vojnom maj vidjeć. Skladostnije dohije noce kulture, dženca v Budešinje, votorjaju v budeskim kamennim domje. Bobry načinja v rekach vazuske gmene probleme. Na to skečni vesna nosta na posjeđenju gmenske rade tuntečen. Zvirata su sa jara roznožili. S tem nastanu mjestrujem probleme při vophospodarenju hatu. Bobry su škitane a nesmeđa sa ani morič, ani zešerič. Možne rozrisanje by bylo, jeli bych ju sa vulke rove vokuo rebju a hatu kvadli, s tem by zaručene bylo, zo može voda dale bežeć, a Bobry moli svoje hačenja tvarič. Vo tutej možnosti doreči so tu kilu vazovska gmena z tamnišim biosferovim rezervatom. Doromade jednače dječi je so čara na čitanskim dodom deju po budeskih vežah v občeljivo. Kaj še zdjeli Michaela Reorjova od rečnega centruma Vitaj, su si šulaki a šulari od sečih a štvortih letnikov mjestrujem z Budešina, Radvorja a Voklec, noškujo pa stare mješče veže odkrili, stavi z niske zajmavostki zonili a se ze svojih serbskih knjiv prečitali. Športové tovarstvo 1922 Radvo má nového předsedu. Je to 48-letný kopa Niko Buša, kýž bu na čarovšej vône zhromadži znovu zvolené. Dotajný předseda Ingo Adam nie je po 15 letách hižo kandidoval. Tež tamní 4 členov předsedstva sú noví ve svojich funkciách. Tak je ve příhodných 4 letách netko volibalist zhromadži svok místo předseda. Radvorské športové tovarstvo má 6 odriadov, kajž blída tenis, kopajncu abo badminton. Dohromady má one 290 zapísaných členov. A naše povestče namakače zapísané tež na naše internetové strone rune takéž v našej dámodnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Tu chvíľu pokazá živé slebro v Budešine 15 stopňov. Dženca bude jara miniate s dešťom, potom raz pomročené s blákami, so tež raz sloncové biu dňa pokazá. Bude pak tež vieci kojete a živé slebro, te zalieze na maximálne 20 do 22 stopňov pohony v Užice. Júce potom podobné vedro očakujeme a tež punželu. Od útory zmejme hakle zase temperatúru okolo 24 stopňov.
0: A vyše, čo sa čara slušala samo potom konc týdženia, má živé slebro na 40 stopňov zalies, čo včera metrológa takú kartu pokazal, a tam svidelka to hore zajedená. Ja som čipná. To pomôže čopo. Máte široké drohy, všetkým slavia, maršistám, dobrú, je to chyba, hodne prajť šiesbu, dobrú pokot, a tiež všetkým putnikám zolovského biskupstva, kýž poda časov se z Gulova nasmír Rožant, tiež so sa vám derie poradí.
1: Serbský rozvoz.
0: Dobišče v omere 4 minčine po naposledmiche.

0: Zadkula.
1: Zadkula.
2: Nešto da heva.
0: Skončne je zaso lečo, tuž je tež znova čas za našu bičtúru. Pondželu večo so ona započne, a to nedom ve Voklecach. Leca máme tež nohostky, máme za kužu stáciu motos přijotované, prýny moto reka trikové, potek im pšinšče ve vašim najrenčím trikoče. Napoje ječ dobra hučba a horce boje při saku, tak upada letuše lečo, my so na vás veselíme.
1: Zadkula.
2: Zadkula.
3: Nič sa
2: večo.

To je Jensa za sopeky kunstiče nějaký so zají pod heslom Jasova nevím dokáž skočit, tyko zábavy je toho runia Jensa je dlouhá noc kultury. A já si myslím, kdy šice Slavia Maršistča jsou doma i došli, oni potom do Budišina nepundu, tak so mače by tam Roma dost. Srbský institut so například tež na tutej dlouhé noci kultury v občili Jensa od pečich do noci jednačich maja durie za zájemcu otorin. A poskyčuje tam samozřejmě už písaný program. Živič Minčino do 7. Dobré ráno, přeje Srbský rozhlas.

0: Z dobkom je na pół ósmych.
1: Srpski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. We krabatom mlokom svečove kočenje su čara zastupirio zvjazkovi a krajnije, kaj štiš žunskih a ratarski zvjazko dženzniši cevo nimski džen u otvorenih dvoru otvorili. Tak vobladaj se neče stara posta hostči dživove vodpihi ve zavodže. Vršk čaroša zetkanja bije podijova diskusija na temu regionalne ratarstvo mjez zmenu klime a geopolitiskim nemjerom. Svoa imaše so mjezdrujim sakski statni minister za přirodu a ratarstvo Georg Ludwig von Breitenbuch, kajštež Petra Benkemporova, prezidentka zvjerska žone na kraju. Pučovaca Vustajnca Svoboda Kiva Srpska instituta je svoj bio 5 let na 22 mjestnach v cijoch krajach Vustajava. To zdjeli Srpski institut ve svoje zdjelence. Od svoje vernisaže v aprilu 2021 bi mjestrujem v Praze, Liberecu a Opole vidjeć. Za im je nadal vulki praj kuratorka a historikarka Srpska instituta dr. Jana Pinjosova. V dvorečni Vustajnce je na 15 tafľach serbske národne prócovanie mjez svetovým aj vojnom aj vidieč. Skladnostne dlhé je noci kultúry dženca v Budyšine otvorajú v budyskym kamennym domie. Bobry načinia v rekách vázuskej gmene problémy. Na to skiečný vesna nosta na posedženiu gmenskej rady tuntečen. Zvieratá sú so jara rozmnožili. S tým nastanú miestrujú problémy pri vopospodáreniu hatu. Bobry sú škytané a nesmedža sa ani morič, ani zešerič. Možné rozrysanie by bylo, jeli bychu sa uľke rove voku rebiu a hatu kvadli. S tým by zaručené bylo, že môže voda dále bežeč a bobry moli svoje hačenia tvárič. Vo tutej možnosti doreči so tu kvílu vázuska gmena z tamnejším biosférovým rezervátom. Doromade jednače dzieci je so čera na čítanským dodomdeju po budeských vežach vopčilivo. Kajže zdjeli Michaela Rerjova od rečno centruma Vitaj sú se šulaki a šulorio cečich a štrotich letniku miestrum z Budyšina Radvore a Voklec nožkujo po starom mieste veže odkryli, stavizniske zajímavostky zonili a se ze svojich serbských knihov prečítali. Športové tvorstvo 1922 Rádvo má nového predsedu. Je to 48-letný kopa Niko Buša, kýž bu na čeroši vôni zromadžizne uzvolené. Dotajný predseda Ingo Adam nie je po 15 letách hižo kandidoval. Tež tamní 4 členy predsedstva sú noví v svojich funkciách. Tak je v příjemných 4 letách netko volibalist Roman Žisok miesto predseda. Rádvorské športové tvorstvo má 6 odriadov, kaj šplída tenis, kopajncu abo badminton. Dohromady má one 290 zapísaných členov. A to one biechu. Naše konstitutenské povestče, kýž namakáče dále na našej internetovej strane rune, takéž v našej dávodnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A zaso jara širo bonka při 15 stopňach tu v Budyšine. Haj, dženca bude jara meniate s deščom, potom raz pomročené s blakami, so v biu dňa tež raz svonco pokaza. Bude tež vieci kojta a žive slibro zalieze dženca na maximálne 20 do 22 stopňu pohony v Užice. Júce potom podobne vedro očakujeme a tež ponželu hakle od útore smieme zaso temperatúry do 24 stopňov.
0: 24. No. To je Maroko. Poladáme nároj na púče B6 a 90. Miest čornom kúmcom a narčom je droha nezbožadla kompletne zaračená a vyskač ste v zejicach a to nasmír pančice. Vyskač v zejicach nasmír pančica. Nitko treba če tunne rytmus da-da-di-da. Da-da-da-di-da-da. To je Frank Vesela.
1: Srpský rozvoz.
0: Lubos Čmídáš, 4 po napovo se mi.
2: A tu nespěte mi,
0: nešaj.
2: Nitko.
0: Nitko, a nekevi.
2: No.

0: acidamente deu põe na pôr vossa mente. Ciao, de bych člověče, díka jíka dobrá nalada, tu pala nás v studiu kněží, najs můj jenož dvajo, Matej a já. To nemůžu ale opak činč. No hej. Paladáme na dženstnýši džin, krabatový mlokový svět přeprošuje dženca. Tam na vosebíte džin, měst džesačich a po půdňu na večera pečich, džin votovrenných dvorů čera. By tam vůlke zahájeně jara zajímavé a vosebítejš diskusie a všetci jsou hač na poslednou menšinku sobu svuchali a diskutovali, štož by jara spomožné. Ve Vorecach a Spaloch zají so dženca po půdňu dvímají 80. serbský evangelský cirkvinský džin. Jutce potom přenese serbský rozvoz originálně svědžinské kemše s božím odkazaním v Janské cirky v 80. A potom so v obdělnice s korytami zapšahami dospal na oběd podadža. Ponzměje tam tež zábavu a končný nešpor, na kterýž přeprošuje tež županka vojeruské župy Gabriela Linaková.
1: Končný nešpor potom s pozornovým korom bude vonka zase, tak po kostýrioch a potom, když každý leto, to je jedna dobrá tradice, budeme balóny pustit s postrovom do daliny.
0: No, nech se vám poradí. A poladáme tež radlubě hýště do kloštra Marína. Vězda tam je džin biskupstva Modžiny, na to pokazá Lucia Škodina, referentka za modžinské dživo při biskupstvě.
2: A to smyče se veselič na písané program, na impulze, dživaničky, například geocaching s Michałom Cyżom, abo plotovanie z rysku probijanovi, ale tež vidjene po kloštre. A haj večer zapiska nam kapava already z Kulova, a jutce smyče se na modinsku božu všu veselič. Rade možete se ještě na naši webstroni přizivič, abo celé jedno spontánně nimo přijíš.
0: A spontánně nimo přijíš, může četíš v nebečicách? Včerašeho maja tam věsný svědčení dženca večo meludia diskutika zaraje, abo vypoladače do Nesvačanského parka. Tam je šlágrova noc dženca. Hudžba, zabava, dokova, vokovo.

0: Dve minčini ešte potom je cibilky na osom.
1: Srbský rozvoz popuču live na Včelaku.
0: Dženca ráno slyšíte Srbský rozvoz podielne originálne s Horkou. My sme tam vonka na miestne, kdež sa stá sportu, co romáži Slavia Marš, ríka je menujúce džencnýše hesvo tam. 350 žbiehariov je so přizivivo a nitko nohcu předouho so dlíč dokež je časa. Brinných biehariov zo startuja. Beno Šota je na miestne. Sú voni hižo ve stadionie so nastupili, Beno.
2: Tak poďme. Na tými rodami moja žila, ký je svoj, moja nebetník, co môžeš ho vidieť, či o tome kartové úroka ho pobežíče.
3: Kartové úroje?
2: To sa neúznajú, to vás úznajú, srbských hviezdkár si ja musel. Kade ešte ho trénovali? Šek ľudom vyhali?
3: Cibé ľudom sno, trénoval.
2: Jenož na džovo kodžili, pešti na skrbada. A to je ako, to sa úznajú. Štú a znajú, húko, ale štú znajú, slavia. Ja, wer ist schon mal mitgelaufen? Ja, mal dom, Debrec, nimmst du, tust du durch, da? Ja, Prajo, da gewuko, Zeitchen, Anakusche, Badpola, Prinne, Jume, Geschirr, Ijeras, Slavia Marsch, Sobu, Bema, Prinne, Nütte, Prinne, Jume, Zi, Jume, Stumene, Nua, Neki, Sob, Naput, Spoda, ja, Na, Azia, Jerado, Aber, Gespräch, Sabe, Wutsche, Dich, Dalschi, Biaro, Dich, Dalschi, Jume, Ob, Chiu, Noa, Neka, Sade, Naputsche, Stumene, 60-70 metrov dlhý preta suši dlhých prítku, kaž pre pši športovce a jeho prítku športovce mu trošku pši od sme zaujímavé z tej rane sa títo za smirčinu hlavu upotali za môžu sa trošku pojebuť
0: a
2: dám signál mu technikare počul šiť sa
0: sobou a ja dobiju nitko Bena pšetonič nič Beno dále svoju akciu vonka pševinie dokež máme tu vysvýšiče technické vúžadania Beno startuje vonka so svojimi športovcami zobychu sa sčoplili a zomuli tiež vy sa sčoplič doma a sobu tak so potom mirčkajš voni tam ve stádione trochu Bena svýšime Mirčin Štrauba tu pola nás originálne spíva ve srbským programe Cibilky na 8 a za pol hodine sa zase přizjevíme. A podajte pošu za technické myslenia Cibilky na 8.

Kaž piše Matej Čenca ráno kotko, po šestče chyžo připovědžiu, to bude sportový konc týdženia, júce nedželu môžeče kolesováky a kolesováriu pohoňovač. Nic jenož Čenca slavia maršistov po serbskej Vúžice. Júce bude vodbídek na 12. Oni startuja minúce ve Kulovie, či kolesovário a kolesováky. Vúbiedžuja sa ve tak mienovaným Vúžiským kapie ve kolesovaniu a mez druhým povedže čaratež přes serbske vjeski kajž Husk, Kočinu a Salu, tu iž dobiče tež tam juce na zašlahane puče so nastahič, juce vodbilek na 12. Vokovo Kulova so silnje, no haj kolesuje, a snano mače tam abo tu tež hubicu vode sprihotovanu, ale tak spišne kajž suči kolesovario a kolesovaki popuču, nemožeče i snano pokrepič, džesač dovo se mich je.

0: Neviem, whisky a český balenc. Hače to dženca číslo jeden, ja si myslím, skýre srbská voda.
1: Srbskú hučbu slyšíte v srbským rozhlasu.

že sa čmičnú po 8 duš cesovám jutcem. Na vás by tu náletnú gálu, dosť prošení do samského ľudového ansambla. A to z galurevanskiju skupin Vužičanka a Vužičanska Rapsodia. Jutce popodňu cioch a další kruč popodňu pečich v samským ľudovém ansamblu v Budešinie. To bude to môžeče dotok iba svačičič, abo potom kvečeri a doživič náletnú galu revanskiju skupinu Vužičanka a Vužičanska Rapsodia.

0: Mato, dobre ranje. Što da so tvoja vička rano ižo takle kuri? Jakon sedjenja, a ty tu knija sedjiš?
1: Ach, Bettina, buď vesela, že ja se do šule nekodíš. Netko na posledných metrach še dymo basin přednešť, serbskú gramatiku z rukovy čašť a potom ište riadnické dživo v mate. Ach, najradšo by na knefel tvočil a cí tydžiny přeskočil.
0: Do šule viac nekodžu, ale taký knefel by tiež trude rade zauva. Dokež vi za tajki hešče vuna makane nije, zabirame so dženca dundaku s tým, kak hodcu fazu šuli derje zmištrujeće.
1: K tomu nekotre fakte, kak naše moze funguja, a če odla nikomu njepoma, so netko na koncu šulsko leta hešče raz tak rozdreć. Psychiske čeže pola dječi přiberaja.
0: To ma zdžila tež svoje příčiny šuli. Mobbing, čišť dla známku a druhé tvarnišča. Každý štvrtý šuler čuje so šule dla pod čišťom. A když potom hišče sociálne médie, kaž TikTok, Insta a ko po šuli užívaja, rostče strach za psychiske korostče.
1: Moze dživaja tež spíci.
0: Když spíš, tvoje moze svoje fašky ve vove zrumuja. Važne věci so skvaduja, netrebaše informacije so hašeja. S dobrým spárom rozše poteky múdrost.
1: Začuča trebaja přestavky.
0: Když so po skepsane kontroli raz merzaš, abo se zrudna, potom popši si přestavku a předuchaj. Traje mjenujce je než 90 sekundu, zo so zaso zmiruješ, abo zo šo hižo viace cilu tak zlinije. Potekim zvote pravidlo, dys a dys raz vůboko předuchač. A hač to 90 ličič.
1: Zmužitošť můžeš trénovat.
0: Si nešto zvěřič a zmůžete do příchodného testa hič. Neje trudy sova tak jednore. Naše moze pak jsou kajšteky muskl. Přeco, když nešto nové vzpytáš, so převinješ abo navukneš, so moze trénuja a bývaja silniše. Šo jedne hač je to nová rič, matematická formula abo športová družina.
1: Potajkim, najprve raz na inlinere, prijet hač so zaso tematice do šule podam.

0: kraju zastaranska stacija je ta najvažniša tež do šišće, potom dne poždišo poste za koba su vonjeja. Tu šišće raz utrobne postru do vohnjovije vobore v horkach pilnim žonam tam. Peč minčinu dođevečih.
1: Nabožne slovo.
0: Mađenca Günther Holda ze Srakec.
2: Dobro ranje, ljubi připosluchaju. Hačo nam to hodži, abo nic, přeco zaso so nešto minja. Hač je to politická situácia, aber sú to zákonie, aber nikajke předpise. Viedru napríklad, so rúnie tak husto a spiešne zmeny. Nastupajú círky, kotraž popravom, jako jara konzervatívna pváči, nemôže to toho rúnia inak byť. Tak diskutuje synoda našej evangelsko-lutherskej krajnej círky zas a zaso vo zmene struktúru. Ale my to, kajž je to husto pola viedra tež, přespěšně, že někak cí leta existuje netko nové vůlkovosady. Ale jistě je vůlkovosada horňovůžická hatna a holandská krajina, ke kotrž tež nása bývša evangelská vosada Rakece, mě s tím sluša za mě nezvučená věc. A netko maja so struktury našeje krajinie círky znova zmenič. Bodaj so samovíči pravi púči za trebne zmeny namakaja a při tým eventuálne smilky spiešne koriguja. Znáno pak dobíme Boha v našim modleniu na kemšach tez častišo vo pomoc prosiť.
0: Dobre, Günther Holder z Srakec, v nadoku a samovitosti Serbsko-evangelského vosadného zviazka. Cia pomínčine do 9.

0: Jednač menšinou počuje Češie.
1: Polícia z G.
2: V Skaskowie, blízko Voslinka, je so štvort kvečer štonačeletne Češko zranio. On bie při tamnišim športnišču ze svojim e-skuterom padnu a dobieše potom s helikopterom do Korunje. Zastonice su štvort k doponia šoféra Audia kontrolovali, kýž bie nevesče po až 4 mes poučnicu a ohonom popuču. 7-14-letne steješe pod vlivom drogu. Polícia chceše na to jednu dovolnosť zčázač, muž pak z cvažanu nevobsedeše. V Budešine bu žona vonímale 9,7 000 € zjebana. Hižo loni je sa ona v internete navobič dava do kryptopines investovač vysoké rendite jej slubichu, ale po viacerých přepokazankách na kontu na kupu Malta je netko šitko preč. A tež ve Kamencu biechu neznači vúspiešný, tam je muž chcú riad knihu předač. Na anonzu pak sú sa potom zjebaro přizvili, kde sú muži rádžili zrečenie na kredit na položič za 20 000 € a s tým biechu fenky potom fuk.

0: NDR-Sakska, Serbski Rozvoz. Sport.
1: Wokodosakske lohkoatletiske mištostva dženca v Budešinje na Mönke Cvuce, Slavia Marš dženca ze startom a cílom v Hokach, kolesovarske vubedžovanje Jutce v Kulově, Zadkula Beach Volleyball Punžilu v Vorklecach a k tomu předposlední vinovatostný rajný džin v športovej družinie Kopajnca a to na okresnej Runinje. To je tola raz spisany športový poskyt v přichodných dniach. Dženca dvěmaj nastupí ve okresnej klase Koparske zjednočenstvo Ralbice Pančice pola jednoty Kamenc. Dženca po podňucioch zavizda sudnik Majk Ruprecht v Kulově Rukulovských Warriorov přečivo hosčom z horného kraja. V samsnym času raja Pančanc se koparjo pola rajného zjednočenstva Huska hodží. Ra převedže so na športnišču v Huskej. Tež koparský derby v Malé Šecarstej v rajnym pláne v okresnej ligi dženca po podňucioch. V Malé Šecach pola načelníka štafle 2 raja koparjo z Radvoria. Vinovatostne koparske rejúce nedželu na pojednačich LSV Hore Sokol Ralbice Horky, na pojenej SJ Kruščice druhé mústvo FC Vužica a jenej rajné zjednočenstvo Lomnic Grosnaundorf SJ Nebelčice. Rab převedže sobe Grosnaundorfe. Koparska nedžela zakonči so potom od cioch s derbijom Kruščice Rakece ve okresnej Vyšej Lize.
2: Jan Rehoze s sportovými pokývami Serbskej Vúžice dve pobídlk na džesač.

9도 나보제 사치. Dokinči za svetovými výštastvami a čerapši oráklovaniu ve Kočinje sme o tem besadovali a povedali, že je nemský vrota Manuel Neuer pravdepodobne najstarší raja, kýž tam sobou skutkuje lieca. Nie, tomu tak nie. Ja som extra ešte raz poľadala rune, što je leto starší. Ja praju skročenku CR7. Cristiano Ronaldo, zjena štocci letami, je podľa. A vun má ze svojim mústvom portugalským vulke ambície. Vun praj, to je vážne, zome skupinu jako prini zakončíme. No haj, a portugalska nastupí ve skupinie K. To reka, oni dobia porazeč Kongo, oni dobia porazeč Uzbekistan a oni dobia porazeč, to ja praju, to nebude snad celé tak lohke, Kolumbijsku. No a potom ladame dále, kak so za Portugalsku sceba potom leca vubije a tež za Cristiana Ronalda. No a to je šun Rene, tež je mu přiladovač, kak kopajn suraje. Rene bude přiladovač, tež najprede raz nemské vubrance, kýž nedželo nastupí juce na Curaçao je na 20 hodinách. Tom Bartels bude váš komentátor. A to ve ARD.

0: Čenca Rano Cibliki na vosom je posledná skupina Slavia Mašistov a Slavia Mašistkov odbežova. Ze Shorko tam so Čenca večo popodňu zaso nauroča prinja, vulka mezestácia budže v Radvorju, tam budže tež vo sebe možnosť so najeť na nuzniky, čo je tež vážne viezo. Veno šota so po našich povestčach zaso přizjeví a polada Čecia popuču, Česus na notež nekotre Na nohýžo si čo vostali a nemôža dále to všetko potom po našich povestčach.
1: Serbský rozvoz. Povestče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranie. V Krabatom mlokom svečove kočinje su čera zastupera zvjazkovi a krajnije, kajštiš žunskih a ratarskih zvjazkov džentniši civonimski džen votevrenih dvoru votevrili. Tak vobljada si neđe sta posta hostči dživove votpihi v zavodže. Verčk čerovša zetkanja bi podjeva diskusija na temu regionalne ratarstvo mjez zmjenu klime a geopolitiskim nemjerom. Svoja imaše sa mjestrujem sakski statni minister za přirodu a ratarstvo Georg Ludwig von Breitenbuch kajštež Petra Ben-Kemperova, prezidentka zvjerska žone na kraju. Pučovaca ustajenca Svoboda Kiva Serbske instituta je svoj bio 5 let na 22 mestnach v cijoch krajach ustajava. To zdjeli Serbske institut v svoje zdjelence. Od svoje vernisaže v aprilu 2020 bie mjestrujem v Praze, Liberecu a Opole vidjeć. Zajim je nadal vulki praj kuratorka a historikarka Serbske instituta dr. Jana Pinjosova. V dvorečni vustajnce je na pjatnače tafľach serbske národne prucovanie mjez svetovim aj vojnom aj vidjeć. Skladnostnje dohije noce kulture, dženca v Budešina votorjaju v budeskim kamentnim domje. Bobre načinja v rekach vazuske gmene probleme, na to skečni vesnanosta na posedženju gmenske rade tuntečen. Zvirjata su so jara rozmnožili, s tem nastanu mjestrujem probleme při vopospodarenju hatu. Bobre su škitane a nesmeđa so ani morič, ani zešerič, možno rozrisanje by bylo, jeli bychu so ulke rove vokuo rebio a hatu kvadli, s tem by zaručene bylo, so može voda dale bežeć, a bobre moli svoje hačinja tvarič. Vo tutej možnosti doreči so tu kvilu vazuska gmena z tamnejšim biosferovým rezervátom. Doromade jednače deči je so čera na čitanským dyrom deju po budeských viežach v občiliu. Kajše zdjeli Michaela Reorjova od Riečnoho centruma Vitaj, sú si šulaki a šulari od 7 a 4 letnikov miestrujem z Budešina, Radvore a Voklec nožkujo po starom mieste vieže odkryli, stavizniske zajímavostky zonili a se ze svojich serbských kníhov prečítali. Športové tvorstvo Džiatnače 122 Radvo má nového predsedu. Je to 48-letný kopor Niku Buša, kýž bú na čarovšej vôni zromačizne uzvolené. Dotajný predseda Ingo Adam nie je po 15 letách hýža kandidoval. Tie štamní 4 členov predsedstva sú noví v svojich funkciách. Tak je v príhodných 4 letách netko volibalist Roman Gisok miesto predseda. Radvorské športové tvorstvo má 6 odriadov, kajž blido tenis, kopajncu abo badminton. Dohromady má one 2020 zapísaných členov. A to one vychu, naše povestče, kýž namakáče na našej internetovej strane Rune, takéž v našej dámotnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hej, dále, 15 stopňov, šerem ročele, to bude dženca jara miniatie s deščom, potom raz pomročené s blakami so tež raz svonco pokazali biu dňa. Bude pak tež vieci kojte, žive slepro, te docpie dženca maximálne je na 20 stopňov.
0: Dobrú jezbu na bužiských pučach, vyskač v zícach je preč. Ja nechám prajť, zodobíče tam šmurač.
1: Serbský rozvoz.
0: Si menšine po napu džesačech.